na ňou hledám te. Moje oči postajú jezero slza a moje srdce očežne za tobom kao búbnevý ratník a divne kúca. Ale ty si tako daleko,